prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem od rýma, cibulkama, tapety parmazán.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Signál poslouchám, protože jsou tam výborní moderátoři. Je tam zábava a výborná muzika.
2: Osmdesátková muzika je pro mě top a Signál Rádio je pro mě prostě top.
3: Vyhovuje nám skladba písniček a moderátoři jsou prostě bezva.
4: Moc mám rád tohle rádio, rád poslouchám 80. léta.
5: Poslouchám Signál Rádio, protože je prostě nejlepší.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.
6: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Krásné ráno, máme tu další den s 80kami na Signál rádiu. 8 hodinu nám otevřou Elton John, Bonnie Tyler nebo OMD. Ale teď už pojďme zjistit, jak to vypadá na silnicích a co se děje doma i ve světě.
1: Signál rádio, doprava.
0: S 8 hodinou ranní si dejte pozor na D10 ve směru na Prahu, kde havarovalo osobní auto na 43. kilometru a kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projíždějte tady opatrně, ale pro tuhle chvíli je to vše, tak mějte šťastné víkendové cesty se Signál rádiem.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Dobré jitro, je sobota 3. října a první přehled událostí, který pro vás připravila Lucie Koldová, je tady. Vláda v pondělí projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a jejich potřeb. Cílem je zároveň z asistentů vytvořit stabilní součást školy. K projednání by se měl dostat i návrh Pirátů, podle kterého by obce a kraje dostávaly část výnosu z DPH podle počtu dokončených bytů. Kabinet ho ale zřejmě odmítne, a to především kvůli dopadu na státní rozpočet a možnému znevýhodnění některých obcí. V pásmu Gazy zemřelo v minulém roce podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zhruba 25 tisíc lidí, tedy 4x více než před válkou v roce 2022. Přibližně 70% úmrtí připadalo podle studie přímo na izraelské údery. Další lidé zemřeli například v důsledku hladu, omezení zdravotní péče či špatných hygienických podmínek.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražský atletický stadion na Julisce se v neděli stane dějištěm už 4. ročníku charitativní akce na pomoc napadené Ukrajině. Od 9 do 18 hodin se budou kilometry měnit v konkrétní pomoc napadené zemi. Říjnový běh Run for Ukraine má silnou symboliku. Účastníci budou společně běžet podél frontové linie jako gesto podpory ukrajinským vojákům. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body remízou 1-1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hat-trick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0 a Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1-1.
1: Signál rádio, počasí.
2: Podle meteorologů bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat lokální mlhy. Foukat bude slabý, proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Pohodové ránko se Signálem.
1: Signál rádio.
0: Ještě jednou pěkné ráno, vstáváte se Signál rádiem, které se pro vás připravilo další den na pohodových vlnách našich milovaných osmdesátek. Moc vás zdraví Terka Veselá. A protože jsme na začátku dne, tak nebude chybět ani přehled dnešních oslavenců. Přijďte si už za chvíli poslechnout, kdo bude dnes sfoukávat svíčky na dortech, ale teď už si užijte Eltona Johna. Dobré ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Krásné sobotní ráno ze Signál Rádia. Dnes je 3. října, svátek slaví Bohumil, takže všechno nejlepší všem Bohumilům. A co se narozenin týče, tak oslavu dnes určitě chystá třeba Barbora Poláková, která slaví krásných 43 let. Českou herečku a zpěvačku asi znáte z filmů, seriálů, ale hlavně z jejich písniček, jako je Kráva nebo Nafrněná, takže přejeme krásné narozeniny. A přesouváme se až do samotného Hollywoodu, kde dnes slaví i švédská herečka Alicia Vikander, kterou si můžete pamatovat třeba z filmu Dánská dívka, za který získala Oscara. No a ještě jednu narozeninovou oslavenkyni dnes máme, a to je Gwen Stefani. To slaví 57. a jelikož je její jméno neodmyslitelně spojené s kapelou No Doubt, tak to si teď jak jinak než pustíme. Už to mám připravený hit Don't Speak a já ještě jednou přeju všechno nejlepší všem dnešním oslavencům, a to samozřejmě i z vašich řad.

0: Probouzíte se se Signal Rádiem a kapelou Europe. A na dnešních osmdesátkových vlnách nás doprovodí především jasné místy polojasné počasí. V tuhle chvíli máme na většině území republiky 10 až 11 stupňů Celsia. Na severozápadě očekávejte lokální mlhy. Přes den budeme ale pokračovat v krásném babím létě z 20 až 24 stupni. Hezkou sobotu.
1: Posloucháte Signál Rádio. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Do sobotní 80kové jízdy na Signal Rádiu se přidal i Rod Stewart. Máme skoro 8:45, pomalu se nám blíží další zpravodajský přehled kolegyně Lucky Koldové, tak si na něj docela vyčkejte. A k tomu vám zatím budou hrát UB40 s Chrissy Hynde, Erasure nebo Maggie Reilly. Pěkný poslech.

0: Maggie Reilly nás na Signál rádiu přesunula ke konci 8. hodiny raní. O slovo se už za chvíli přihlásí kolegyně Lucka Koldová s dalšími zprávami dne, ale my se nejprve společně podíváme, jak to kde jezdí. Po celé už Paul Young, Erasure nebo Chris DeBoer.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu osobního auta hlásí D10 ve směru na Prahu s neprůjezdným pravým jízdním pruhem. Počítejte na 43. kilometru a s tvorbou kolon počítejte na 186. kilometru ve směru na Brno. Mějte poklidné ranní cesty.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Signál Rádio, zprávy.
7: Čas běží, přehled událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. V Česku využívá umělou inteligenci při práci u 56% lidí, zatímco před 2 lety to byla jen třetina. Podle srpnového průzkumu ČSOB mezi tisícovkou dospělých jim AI nejčastěji pomáhá zvýšit produktivitu. Současně ale roste strach z jejího dopadu na pracovní místa. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí mohli řidiči během letošního roku pilotního provozu v 269 dnech jet rychlostí až 150 km za hodinu. Vyšší limit umožňuje 47-kilometrový úsek za příznivého počasí a dopravních podmínek při jejich zhoršení systém rychlost automaticky snižuje. Zkušební provoz ministerstvo dopravy prodloužilo do konce tohoto roku. Další důležitý most přes Dněpr v Kyjevě zasáhl ruský útok. Tentokrát jde o severní most, který je v jednom směru neprůjezdný. Podle starosty města byla poškozena vozovka i trolejové vedení a na místo vyrazily záchranné složky.
6: Co se děje v regionu?
7: Pražská divadla během října uvedou několik nových inscenací, například Tutti Frutti, Anatomie sebevraždy nebo hru Tak nám zabili Švejka. V jízdárně Pražského hradu bude mít 23. října českou premiéru také nedávno objevená hra Václava Havla Varování.
6: Sport.
7: České fotbalisty dnes čeká v Lize národů duel s úřadujícími mistry světa a Evropy ze Španělska. Utkání v Ovědu začne ve 20 hodin a 45 minut. Domácí tým navíc drží sérii 40 zápasů bez proher.
6: Signál Rádio, počasí.
7: Dnes nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno. Foukat bude slabý, proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 24 stupni, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 a na horách 15 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Já vám přeji krásný sobotní den a budu se na vás těšit zase za hodinu.
6: Signál Rádio. Signál Rádio.
8: Pěkné ráno ze studia Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. Doufám, že jste do soboty vstali tou správnou nohou a jste připraveni vyrazit za dobrodružstvím. To třeba dneska můžete zažít v divadle pod Palmavkou v Praze. Co vás tam čeká a nemine, vám už za pár minut prozradí Lucka Synková, ale předběhnou i naše osmdesátky. Tak užívejte poslechu.
6: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Lady in Red na Signál Rádio skoro ve 9:45. Dnes můžete nahlédnout tam, kam se běžný divák jen tak nepodívá. Divadlo pod Palmovkou v Praze otevírá své dveře a zve na den plný zážitku. Více Lucka Sinková.
1: Dnes poznáte Divadlo pod Palmovkou tak, jak ho neznáte. Čeká vás interaktivní program ve foaje, prohlídky, divadla, kterými vás provedou samotní herci, možná i naše kolegyně Vendula Vronka, a také různé workshopy. Na své si přijdou děti i dospělí a vyzkoušet si můžete i pub quiz nebo strategickou hru Městečko Palmovka umírá. A pokud vás zajímá, jak to v divadle vypadá nejen před, ale hlavně za scénou, tak je to ideální příležitost nahlédnout do jeho zákulisí. No a vstup je samozřejmě zdarma. Tak si to v Divadle pod Palmovkou užijte.

0: Na Signál Rádio nám hrála Donna Summer a v jejím jméně se ponese i víkendové počasí. Týden zakončíme stále trvajícím babím létem. Jak dneska, tak zítra nás čeká jasné nebo polojasné počasí. Nejvyšší teploty budou sahat ke 20 až 24 stupňům Celsia. V tuhle chvíli se ale dostáváme teprve ke 14 stupňům, tak se ještě přioblečte a mějte pěkné sobotní dopoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Queeni královali éteru Signál rádia. A pokud se u nás chcete za doprovodu hudby dozvědět něco zajímavého, už zítra večer pro vás máme rozhovor Lucky Sinkové a herce Tomáše Měcháčka. Dozvíte se například, jaké byly jeho herecké začátky, co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má, co ho přivedlo do Prahy, jak dnes vnímá rodné město Ústí nad Labem, nebo zodpoví otázku, proč vždycky toužil po velké rodině. To vše, ale samozřejmě i mnoho více už zítra po 18. hodině u nás na Signál rádiu, tak si tohle zajímavé povídání určitě nenechte ujít.

0: Za 2:10 ladíte Signál Rádio, kde nás čeká opět po hodině zpravodajský přehled kolegyně Lucky Koldové a naše společná doprava. Potom už pro vás ale chystáme další krasojízdu osmdesátek a v té nebudou chybět úžasní Stevie Wonder, ABBA nebo Rick Astley.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na nehodu dvou osobáků narazíte v ulici Opletalova v centru Prahy, tak tady projíždějte s vyšší opatrností. A se zdržením počítejte ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov, kde havarovalo nákladní vozidlo a kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. I tady tedy opatrně a mějte šťastné víkendové cesty.
1: Hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Když slyšíš tohle...

0: Signál Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Radio. Zprávy.
2: Je sobota 3. října a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám ze studia Signál Rádia přeje Lucie Koldová. Čeští zemědělci dostanou z Evropské zemědělské rezervy zhruba 264 milionů korun, a to jako kompenzaci za vyšší náklady spojené s krizí na Blízkém východě. Podpora se bude vyplácet podle obhospodařované plochy a má částečně pokrýt zejména zdražení energií, pohonných hmot a hnojiv. Česká armáda má k dispozici 4 baterie izraelského protiletového systému Spider, které nahrazují zastaralé komplety KUB a výrazně posilují protivzdušnou obranu. K ochraně celého území Česka ale podle armády nestačí a je potřeba dál rozvíjet obranu například proti dronům a balistickým raketám. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP. Existovaly totiž obavy, že muž přijal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
1: Co se děje v regionu?
2: Policie pátrá po 17-leté dívce z diagnostického úřadu v Řebnicích, která se ve středu nevrátila z vycházky. Měří zhruba 165 cm, má modré oči, dlouhé černé vlasy a oblečená by měla být celá v černém.
1: Sport.
2: Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z 2. místa. V kvalifikaci v Motegi sice upadl a stihl jen 2 měřená kola, přesto za vítězným Španělem zaostal pouhých 51 000 sekundy.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Neděle bude jasná až polojasná, ráno výjimečně mlhy. Během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na horách okolo 15 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné sobotní dopoledne, máme tady 10. hodinu. Spolu s ní se vytvořil nový playlist 80, ve kterém nechybí Stevie Wonder, ABBA nebo Rick Astley. A za hudbou potom vyrazíme i do Brna, kde se už dnes chystá zajímavý festival. Buďte s námi u toho, pro teď ale užívejte 80, kterými vás provází Terka Veselá.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Rick Astley na Signal Radio, kde si teď na skok zajedeme do Brna na expozici nové hudby. Jde o festival současné a experimentální hudby, který každý rok ukazuje trochu jinou podobu toho, co všechno může muzika být. Letos se zaměří na takzvaný spektralismus, což je hudební směr, který si hodně pohrává se samotným zvukem, jeho barvou, strukturou a tím, jak se může proměňovat. Právě v tomhle duchu bude i dnešní zahajovací koncert od 7 večer. Ten se totiž trochu netradičně odehraje v podzemních garážích u brněnského Bobby centra. Tam zazní video opera italského skladatele Fausta Romitelliho, která propojuje hudbu s videem a světlem a inspiruje se psychedelickým rockem, noisem nebo elektronikou. Festival potrvá až do 8. října, takže z programu můžete vybírat jak je libo. Během dalších dnů se můžete těšit například na koncerty v Besedním domě, kde se představí tvorba několika generací skladatelů a mnoho dalšího. No a v případě, že vás láká spíš něco, u čeho se můžete projít, během festivalu bude na Špilberku i zvuková procházka a další instalace se pak objeví i ve veřejných prostorech. Tak pokud jste z Brna nebo tam budete mít v příštích dnech cestu, expozice nové hudby může být docela zajímavá zastávka. Teď už ale opět pojďme rozjet naše skvělé hity.

0: Sobotou vás provází Signál Rádio a spolu s ním polojasné místy až jasné počasí. Víkendové teploty mají vyšplhat ke 20 až 24 stupňům Celsia. Místy počítejte s větrem o rychlosti 4 km za hodinu. Babí léto by mělo převládat až do poloviny příštího týdne, pak je možné, že dorazí studená fronta spolu se srážkami a následným ochlazením. Pěkné dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Ve 10:45 se vezete na vlnách 80 na Signál Rádiu. Už za chvíli vás čeká Cool and the Gang a hit Cherish, ale předtím bych vás v rychlosti chtěla pozvat na naše webovky, kde se v sekci Aktualit dočtete o mnoho zajímavých akcí. A jednou z nich jsou například slavnosti jablek a sajdru, které se konají už dnes za chviličku od 11 do 21 hodin na zámku Žinkovi na Plzeňsku. Tak pokud si libujete v čerstvých moštech, sajdrech nebo specialitách z jablek, mrkněte na www.signalradio.cz.

0: Nádherná skladba Wild World nás dostala až k 11. hodině dopolední. I v té budeme samozřejmě pokračovat s našimi zlatými osmdesátkami. Mikrofonu se chopí jedinečná Madonna, Bee Gees nebo John Travolta, ale budete si na ně muset počkat skrze dopravu a zprávy Lucky Koldové.
1: Signál rádio doprava.
0: Silnice jsou v této chvíli naštěstí celkem poklidné, přesto si dejte ale pozor na nehodu v ulici Husická na Praze 3, kde se střetla dvě osobní auta. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastný příjezd do vašeho cíle.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, zpravodajskou relaci vám ze studia Signál Rádia přináší Lucie Koldová. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku do poloviny příštího týdne, kdy mohou teploty dosahovat až ke 24 stupňům. Ve čtvrtek dorazí od severozápadu studená fronta a v dalších dnech se ochladí na 11 až 16 stupňů. Přidá se také déšť a přehánky. Čeští rejdaři přepravili za první pololetí po vnitrozemských vodních cestách 313 500 tun nákladu, meziročně o 74 500 tun méně. Pokles podle dopravců způsobují hlavně dlouhá období nesplavnosti. V Lotyšsku se dnes konají parlamentní volby. Očekává se, že navzdory vzestupu populistických a protestních stran pobaltská země potvrdí své proevropské a proukrajinské směřování, napsala agentura AFP.
0: Co se děje v regionu?
2: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčku v memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna prohráli v utkání 7. extraligového kola s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a připsali si tak 4. porážku v řadě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno. Foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
0: Signál Rádio.
3: Odbyla 11. hodina ze studia Signál Rádia. Vás moc zdraví, Terka Veselá. Já doufám, že si všichni užíváte sobotní pohody. Je mi úplně jasné, že pondělí je pro teď zakázané slovo, ale věřím, že až vám za chvíli prozradím, o co budeme právě od pondělí soutěžit u nás ve vysílání, tak se na něj budete těšit už o něco víc. Teď už ale Madonna, pěkné dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bee Gees vám hráli na Signál Radio, kde nás už od pondělí čeká z Brusu nová soutěž.
1: Ano nebo ne? Na Signál Radio.
0: Další lákavá soutěž je tu a tentokrát v ní můžete získat dvě vstupenky na koncert legendární zpěvačky Maggie Reilly, která už na konci tohoto měsíce navštíví Česko. 28. října ovládne Lucerna Music Bar a zahraje vám všechny hity, které u nás můžete poslouchat, jako Two Friends, Every Time We Touch nebo třeba Moonlight Shadow. Pokud byste je chtěli ale slyšet naživo, už od pondělí poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody, dovolejte se do studia na 910 260 910 a zúčastněte se kvízové hry Ano nebo ne a vyberte správné slovo. Jedině tak můžete poslat, my můžeme poslat vstupenky právě vám, ale pozor, nesoutěžíme jako ve většině případů celý týden, ale pouze do středy 7. října. Tak já vám přeju hodně štěstí a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.
2: It's

0: To byla Share a Hit Believe. Na Signál Rádio nás čekají další pecky v podání Supertramp nebo Eltona Johna. Ale předtím je ještě nutné zmínit, že pokud jste zvyklí naše rádio poslouchat skrze DAB+, možná jste v posledních dnech zaznamenali lehký výpadek. K tomu, abyste se na našich osmdesátkách mohli nadále unášet, je potřeba, abyste provedli sken vašeho radiopřijímače a Signál Rádio si znovu uložili. Po tomhle znovu načtení by vám snad naše hity měly hrát opět i digitálně. Omlouváme se moc za veškeré komplikace a děkujeme, že jste s námi.
1: Posloucháte Signál Rádio. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Osmdesátky bez Eltona Johna jako by nebyly, ale to ani bez našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní magič nás zavede do roku 1987. Právě do hry vyšel hit Soul Survivor, který fanoušci dodnes řadí mezi největší pecky CC Catch. Hit napsal a produkoval Dieter Bohlen z Modern Talking a ve Španělsku se dokonce vyšplhal až na první místo hitparády. Období kolem vydání téhle písničky patřilo k vrcholu spolupráce CC Catch a Dieter Bohlena. Vznikla v něm většina jejich největších hitů, než se pak o pár let později jejich profesní cesty rozešly. Tyhle nahrávky každopádně nikam nemizí a dodnes patří k tomu nejikoničtějšímu, co osmdesátkové Eurodisco nabídlo. Tak si to pojďme připomenout.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 11. hodinu na Signál Rádio uzavíráme s olympikama. Do příští hodiny předají hudební štafetu Suzy Quatro s Chrisem Normanem, Eurythmics nebo Queenům, ale nejprve zazní doprava a zprávy Lucky Goldové.
1: Signál Rádio doprava.
0: S nehodami začneme na Praze 10, kde se střetla dvě osobní auta v ulici Úvalská před křižovatkou s ulicí Černokostelecká. Jako další nehodu hlásí i ulice Novovysočanská na Praze 3. A s možným zdržením počítejte i na Strakonický ve směru do centra, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Pohodové víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte Signál Rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, zprávy.
9: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympózium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků sympózia. Od 6. října budou týden vystavené jejich šperky, které dříve vytvořili. V policejní pátrací databázi je aktuálně 3758 lidí, a to jak pohřešovaných, tak hledaných kvůli trestné činnosti. Většinu pohřešovaných se podaří najít během hodin či dnů. Některé případy ale zůstávají nevyřešené i 20 let. Na podzim navíc policisté častěji pátrají po lidech ztracených v lesích. Většinou jde o seniory. Američanka Christa Píková, která skončila v nemocnici po nezdařené středeční popravě smrtící injekcí v Tennessee, zůstává v bezvědomí a na přístrojích sdělili v pátek soudu její obhájci. Tato 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety, a to za vraždu spolužačky z Centra odborné přípravy.
1: Co se děje v regionu?
9: Stovky tuningových aut se včera večer sjeli na parkovišti u hypermarketu v pražských Čakovicích, kde policie kvůli předem avizovanému nelegálnímu srazu dohlížela na bezpečnost. Akce komplikovala automobilovou i veřejnou dopravu.
1: Sport.
9: Fotbalisté Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 na hřišti druholigové Dukly Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gol utkání vstřelil v 35. minutě z penalty gambijský útočník Lamin Jawo.
1: Signál Rádio, počasí.
9: V sobotu bude většinou jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Neděle bude jasná až polojasná, ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno a zataženo. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na horách 15 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová.
1: Signál Rádio.
0: Pěkné poledne ze studia Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá, já vás moc zdravím. Před námi je další 60-minutovka 80. Zazní například Status Quo, Suzy Quattro s Chrisem Normanem nebo Eurythmics. A potom nebude chybět ani tip na nejenom víkendový výlet. Jako toho buďte s námi, pro teď ale užívejte sobotní pohodu s naší hudbou.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Baterky vám dobí osmdesátkové hity na Signál Rádio, ale co za mě baterky dobí úplně nejvíc je pobyt v přírodě. Nic nemá takovou sílu jako čerstvý vzduch, les a sluníčko. A proto, jestli máte chuť, ať už teď o víkendu nebo v blízké době vyrazit někam za přírodou, našla jsem pro vás zříceninu hradu Zlenice, nedaleko obce Senohraby. Tam nejenom, že je krásná příroda, která nabízí možnosti příjemné procházky, ale i samotná zřícenina stojí za navštívení. Původní hrad býval sídlem významného rodu pánů ze Zlenic, ale od roku 1465 je rozpadlý a opuštěný. Jediné, co se dochovalo, je zbytek věže, proto může zřícenina působit velmi nenápadně. To ale neznamená, že se obejde obdivu. Naopak, například Karel Hynek Mácha nebo Josef Lada si ji zamilovali natolik, že ji použili jako motiv v mnoha jejich obrazech. Tak uvidíte, jestli si ji zamilujete i vy. Teď už ale pokračujeme v naší show.

0: Skoro v půl jedné si dopřáváte skvělé hity z let minulých na Signál Rádiu, ale už zítra po 5. hodině odpolední k nim přihodíme i další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a vydáme se k zámku Troja. Původně to měla být příměstská vila, která nakonec dala jméno celé čtvrti. Zajímavý je příběh o tom, jak k tomu vlastně došlo. Bohatá sochařská výzdoba vypráví příběh o vítězství olympských bohů nad titány, kteří padají do temné jeskyně a právě u ní by se měl každý návštěvník zastavit a vyzkoušet akustiku. Více se ale dozvíte z vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu, tak poslouchejte už zítra po 17. hodině.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Pohodovka, No Woman, No Cry na Signál Rádiu. Za 5 minut máme 1/4 na 1. Na mě už tady kouká Lukáš Bláha. Ahoj, Luky.
1: Ahoj, sobotní odpoledne.
0: Ano, sobotní odpoledne. A prosím tě, víš, co je dneska za světový den?
1: Dneska je světový dnů spousty. Já jsem si dělal poctivou přípravu, samozřejmě.
0: Hezky.
1: Nějaká architektura nebo něco takového?
0: Hele, to tady nevidím.
1: Ne?
0: Já mám světový den úsměvu.
1: Ale, prosím tebe.
0: A mě právě zajímalo, hele, i když je ten nejhorší den, je něco, co tě prostě přiměje k úsměvu.
1: Ale to je vážná otázka teda, takhle, při sobotě, co mě vždycky, muzika vlastně.
0: Muzika?
1: Ale je to vlastně strašně fádní odpověď.
0: Ne, ale já to úplně chápu.
1: Ale asi muzika, no. To má to kouzlo, no.
0: Já jsem si právě říkala, že třeba pro mě...
1: Takováhle muzika.
0: Takováhle muzika, to je přesně
1: to, co... Zešimaná mi to už... Tam mi ty koutky, to se mi to cuká úplně.
0: Mám to stejně, ale mě třeba při mě jak úsměvu jídlo. Já jsem jedlík.
1: No jo, to je ano.
0: Takže nějaký dortík
1: tak to je
0: nebo
1: druhá
0: něco
1: věc,
0: takový,
1: ano,
0: jo,
1: přesně tak. Je to,
0: tak
1: je
0: doufám,
1: to pravda.
0: Já jsem koukala, že ty jsi něco přinesl sem na
1: ano,
0: vysílání.
1: Ano, jistě, tak samozřejmě. Tak snad... Zdravíme tady jednoho nejmenované bistro dole.
0: Tak snad i to bude do úsměvu. Já věřím, že i posluchačům, až jim pošleš naše 80.
1: No, budu se snažit.
0: Tak jo. Já se s váma moc loučím. Uslyšíme se zase v úterý už klasicky od 4 a přeju vám krásný zbytek víkendu. Ahoj.

0: Na signálu Faith No More Easy, ano, přesně jako tom zpívali, věřím, že se vám zlehka prožívá tahle sobota. Za 4 minuty je tu 13. hodina, to znamená, že si dáme další čerstvé zprávy v podání Lucky Koldové. No a potom se můžete těšit na OMD, Ricky Epovery nebo Visage. Zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A jdeme se podívat, jak to jezdí. V Brně ulice opuštěná teď rozhodně není opuštěná, protože tam do sebe narazila dvě vozidla nákladní s osobním. Jdeme na Pražský okruh, 82. kilometr ve směru Ruzyně. Tam máme porouchané vozidlo a ještě jednou hlavní město. V Českobrodské ulici počítejte se zdržením kvůli havárii dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
1: Vraťte se s námi do 80.
5: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
1: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
5: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, zprávy.
6: Hudba na chvíli stichla, aby zazněl přehled událostí. Příjemnou sobotu 3. října vám přeje Lucie Koldová. Lidem, kteří splní podmínky pro starobní důchod v listopadu nebo prosinci, může odklad penze na začátek příštího roku zvýšit měsíční důchod o 100 korun. Důvodem jsou výhodnější parametry výpočtu nových penzí od ledna. U lidí s vyššími příjmy může rozdíl přesáhnout i 1000 korun. A teď krátká provozní informace pro naše posluchače. Pokud máte Signál Rádio uložené v předvolbách DAB a nyní ho neslyšíte, je potřeba stanici znovu vyhledat v seznamu nebo spustit nové ladění. Poté stačí Signál Rádio znovu uložit do předvolby a příjem by měl opět fungovat bez problémů. V japonské Osace rychle přibývá mívalů, kteří se stále častěji objevují ve městě a působí problémy místním obyvatelům. V celém Japonsku zároveň způsobují v zemědělství škody za téměř 700 milionů jenů, tedy asi 95 milionů korun ročně, což je dvojnásobek oproti době před 10 lety.
1: Co se děje v regionu?
7: Pražský Smíchov čeká více než 2týdenní tramvajová výluka. Soupravy nepojedou mezi stanicemi na Knížecí a Smíchovským nádražím. Důvodem je instalace železničního mostu. Omezení odstartuje v sobotu 3. října a potrvá do neděle 18. října, kdyby se měl provoz obnovit krátce před půlnocí. Některé linky pojedou jinou trasou, jiné budou končit v náhradních zastávkách. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
6: Česká tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve 2. kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála po boji 6-1, 4-6 a 2-6. Na turnaji v Tokiu čelil obhájce titulu Carlos Alcaraz ve 2. kole 4 setbolům Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6, 6-1. Španělský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Šapovalov.
1: Signál Rádio počasí.
6: Zítřek bude jasný až polojasný. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
1: Signál Rádio.
0: Minutu po 13 hodině už vám krásné sobotní odpoledne přeje od Mixpultu Lukáš Bláha. Za pár chvil i já přidám další tip, kam vyrazit, a to dokonce s Noblesou. Naopak za vámi už teď míří vizáž, ať máte pěkný poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál je to, co slyšíte, a míříme do našeho hlavního města. Dnes se totiž s stověžatou Prahou projedou desítky historických automobilů a motocyklů. Koná se totiž 18. ročník pražské noblesy a u toho nemůže chybět vždycky noblesní Lucka Sinková.
1: Ano, dnes vás překvapí pražská noblesa. Sice tradiční přehlídka historických vozidel startuje v areálu bývalého pivovaru Braník a hlavní soutěžní jízdy se pojedou Jeremenkovou ulicí. Veterány pak čeká spanilá jízda Prahou 4 a Prahou 2 až na náměstí Míru k bazilice svaté Ludmily. A tam si budete moci historická auta prohlédnout, vyfotit, možná i osahat, když to majitelé dovolí. A odpoledne pak proběhne vyhlášení výsledků v Národním domě na Vinohradech.
0: Tak Lucko, díky moc za pozvánku, no a já už vás beru zpátky do playlistu. Tohle je Eňa, hezké odpoledne.

0: Krátce před půl jednou je s vámi Signál Rádio. Pokud se vám nechce tohle krásné odpoledne, kdy ještě vládne babí léto, trávit doma, ale nevíte kam vyrazit, pak si stačí vzít do ruky váš mobilní telefon, ve kterém určitě máte nainstalovanou naší aplikaci, a tam se podívat do novinek. Dostanete tam totiž spoustu tipů, kde to dneska, ale i zítra během víkendu hodně žije. No a užijete si i u nás za chvilku dalších 80. od Inexis, Secret Service nebo Whitney Houston a povinujeme se i více ještě dnešnímu datu, tedy 3. říjnu, kdy je mimochodem Národní den přítelů. Tak těm patří další muzika. Pěkné odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Dále jsme se Nexis, máte ten správný víkendový signál. V kalendáři dneska 3. říjen, tím pádem Mezinárodní den bez cukru, sloužící jako příležitost k zamyšlení nad množstvím zkonzumovaného cukru a k vynechání sladkostí slazených nápojů a cukru přidaného. Pochopitelně Bohumilům Bohoušům patří přání jenom toho nejlepšího k svátku. Názvem jejího největšího hitu Nafrněná Bára Poláková přišla na svět právě 3. říjnový den v roce 1983 a u našich západních sousedů mají dneska velký důvod k oslavě Den německé jednoty. Jde o nejvýznamnější tamní státní svátek, který připomíná oficiální znovu sjednocení Německa 3. října 1990, kdy se po pádu berlínské zdi spojilo západní a východní Německo. No a tehdy se všude hrála tahle píseň.

0: Americký zpěvák Billy Joel nás ve víkendovém vysílání signálu dostal až na dohled 14. Dáme si tak čerstvé zprávy, které má Lucka Koldová, a i v příští hodině ty největší osmdesátkové pecky v podání Leonela Richieho, U2 nebo Cars.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to vypadá v provozu na D10, 25. kilometr ve směru hlavní město, tam buďte obezřetní kvůli porouchané dodávce. V Praze potom přímo máme v Evropské ulici nehodu dvou osobních vozidel a ještě se bouralo v Metropoli v ulici v Holeškovičkách, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, přehled událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. V Česku využívá umělou inteligenci při práci u 56% lidí, zatímco před 2 lety to byla jen třetina. Podle srpnového průzkumu ČSOB mezi tisícovkou dospělých jim AI nejčastěji pomáhá zvýšit produktivitu. Současně ale roste strach z jejího dopadu na pracovní místa. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí mohli řidiči během letošního roku pilotního provozu v 269 dnech jet rychlostí až 150 km za hodinu. Vyšší limit umožňuje 47-kilometrový úsek za příznivého počasí a dopravních podmínek při jejich zhoršení systém rychlost automaticky snižuje. Zkušební provoz ministerstvo dopravy prodloužilo do konce tohoto roku. Další důležitý most přes Dněpr v Kyjevě zasáhl ruský útok. Tentokrát jde o severní most, který je v jednom směru neprůjezdný. Podle starosty města byla poškozena vozovka i trolejové vedení a na místo vyrazily záchranné složky.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská divadla během října uvedou několik nových inscenací, například Tutti Frutti, Anatomie sebevraždy nebo hru Tak nám zabili Švejka. V jízdárně Pražského hradu bude mít 23. října českou premiéru také nedávno objevená hra Václava Havla Varování.
0: Sport.
1: České fotbalisty dnes čeká v Lize národů duel s úřadujícími mistry světa a Evropy ze Španělska. Utkání v Ovědu začne ve 20 hodin a 45 minut. Domácí tým navíc drží sérii 40 zápasů bez proher.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno. Foukat bude slabý, proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 24 stupni, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 a na horách 15 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Já vám přeji krásný sobotní den a budu se na vás těšit zase za hodinu.
0: Signál Rádio.
2: My též, Lucko, já jsem Lukáš Bláha. Tušili jste, že existuje pivní závod? Za pár okamžiků si k němu řekneme víc. Nejdřív se ale projedeme z Cars. Dobré sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si víkendový signál a už po 16. se v centru Prahy blízko Václavského náměstí konal pivní závod nazvaný Pinkasova noční můra. Ten měl prověřit fyzickou zdatnost a mistrovství v čepování piva u 30 soutěžících z tuzemska i zahraničí. Běhat s půl litry plnými plzeňského točeného, tak přijeli výčepní nejen z Česka, ale též dalších evropských zemí, například z Itálie, Španělska, Švédska či Velké Británie. Porotci hodnotili kvalitu chmelového nápoje, pěny a počet přinesených půl litrů, přičemž závodníci museli vyběhnout 41 schodů s 10 hladinkami. Šampionem se pak stal Petr Holec, který trať zdolal za 1 minutu a 46 vteřin, ač byl málem diskvalifikován kvůli rozbitému krídlu. Tak jsme rádi, že nakonec zlato zůstalo doma a tady máme čerstvé pocity vítěze.
1: A mě vyčepní. Tento pivo teda úplně hejčka.
2: Víkend na Signál Rádiu.

0: Seťáci doznívají, za minutu bude půl třetí, je s vámi Signál Radio, a protože máme sobotu, v našem vedlejším studiu jsem za plné přípravy potkal kolegu Martina Hovorku.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Už je tady, chystá, a tak vás rovnou na ně i pozve.
2: Dobrý den, ahoj, a moc rád bych vám popřál co nejpohodovější první říjnovou sobotu. Vyvedla se, co? Počasí úplně libové, ale pozor, takhle hezky bude pouze do středy, potom už bude potřeba deštník a pláštěnka. Ale nepředbíhejme, zatím je krásně a věřím, že třeba i dnes budete během poslechu Signálu světových hitparád grilovat, tak jestli už teďka nakládáte nějaké dobré masíko a slibujete třeba kamarádům, co jdou za vámi, že bude dneska na meníčku to a to, tak já vám také slíbím, jaké bude meníčko po 18. hodině tady na Signál Rádiu. Zaspomínáme na slavný koncert Live Aid. Prozradím, kdo se na koncertu objevil úplnou náhodou a jak koncert začínal a jak končil. Také si zahrajeme nejstarší britskou zpěvačku, které se podařilo obsadit první místo britského singlového žebříčku, a prozradím vám, jak došlo ke spolupráci mezi Chrissy Hynde a skupinou UB40. Tak v 6 večer sráz tady na Signál Rádiu mám pro vás britský singlový žebříček tak, jak vypadal v říjnu roku 1985. Jsem Martin Hovorka a přeji vám tu nejúžasnější sobotní pohodindu.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál se line k vašim uším. A jestli patříte mezi milovníky přírody a všech neobvyklých zvířátek, pak se dnes v pražském hotelu Olympic Congress Tristar koná jedinečný entomologický den, kde vás čekají fascinující svět hmyzu. Ale pakliže jsou vaší vášní o něco větší tvorové, hlavně ty ve vodě, pak tu mám jednu pozvánku přímo od posluchače Pepiho.
1: Zdravím Signál Radio, kde zítra začíná 10. jubilejní ročník evropského šampionátu v lovu kapra, který se jmenuje Stairs to Hell. Tyto schody do pekla přivítají 100 závodních týmů z 12 zemí světa, které prožijí 144 hodin non-stop rybařiny a jsem moc rád, že můžu být u toho. Zdraví Pepa z týmu Carparts, ahoj.
0: Ahoj, a já už jenom dodávám Petrův zdar.

0: Se vzpomínkou na Freddieho Mercuryho jsme po vlnách signálu doplili skoro k 15. hodině. Za 3,5 minuty odbije ve studiu už je tak Lucka Koldová, která nese aktuální zprávy a následovat budou Phil Collins, Tans, Orm 45 nebo Madonna, reprezentující ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to vypadá aktuálně na tuzemských silnicích? D52, 13. kilometr ve směru Brno, tam by vás mohlo zdržet porouchané vozidlo a stejná komplikace vás případně potká na D5, 27. kilometr ve směru Plzeň. Tak jsme bez nehod, kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Šťastnou cestu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál rádio zprávy.
9: Je sobota, 3. října a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám ze studia Signál rádia přeje Lucie Koldová. Čeští zemědělci dostanou z Evropské zemědělské rezervy zhruba 264 milionů korun, a to jako kompenzaci za vyšší náklady spojené s krizí na Blízkém východě. Podpora se bude vyplácet podle obhospodařované plochy a má částečně pokrýt zejména zdražení energií, pohonných hmot a hnojiv. Česká armáda má k dispozici 4 baterie izraelského protiletového systému Spider, které nahrazují zastaralé komplety KUB a výrazně posilují protivzdušnou obranu. K ochraně celého území Česka ale podle armády nestačí a je potřeba dál rozvíjet obranu například proti dronům a balistickým raketám. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP. Existovaly totiž obavy, že muž přijal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
1: Co se děje v regionu?
9: Policie pátrá po 17-leté dívce z diagnostického úřadu v Řevnicích, která se ve středu nevrátila z vycházky. Měří zhruba 165 cm. Má modré oči, dlouhé černé vlasy a oblečená by měla být celá v černém.
1: Sport.
9: Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto2 z 2. místa. V kvalifikaci v Motegi sice upadl a stihl jen 2 měřená kola, přesto za vítězným Španělem zaostal pouhých 51 tisícin sekundy.
1: Signál rádio počasí.
9: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Neděle bude jasná až polojasná, ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 19 až 23, na horách okolo 15 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál rádia.
1: Signál rádio.
0: Kde s vámi zůstává Lukáš Bláha, zbystřit by brzy měli především houbaři, protože v Krkonoších došlo k netradičnímu nálezu. Počkejte si na něj, senzační sobotní odpoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Z víkendového signálu fantastická věc od Phila Collinse a jdeme na hory. V Krkonoších totiž hlásí výskyt neobvyklé houby, která se podobá medúze a má léčivé účinky. Na bližší pohled vypadá křehce a podle toho se i tak jmenuje slizečka porcelánová. Je bílá, slizká a téměř průhledná a roste zejména na dřevě buku. Že byste si na ní pochutnali, to se žeho říct nedá, protože má nevýraznou chuť a neoblívá ani žádnou výraznou vůní. Podle webu Botany se ale hodí do nějaké směsi a v minulém století sloužila lidem jako lék na kůži. Vyhledávali ji tak pro její schopnosti uzdravovat. Obsahuje totiž látku mucidin, která má antibiotické účinky a působí proti kožním plísním. Tak jestli i vy jste v tuzemských lesích narazili na nějakou zajímavou houbu, klidně se pochlupte, třeba skrze naší mobilní aplikaci a já už vám posílám Vanesu Parady. Pohodové odpoledne.

Ladíte Signál Rádio, 2 minuty před 15:30 dospívala Spaňa, ale příští týden to tady u nás bude o jiné dámě. Určitě znáte její hlas z hitu Mikea Oldfielda, třeba tohoto. Nebo tenhle. Ale proslavila se i sólově.

0: víte, o kom mluvím, no jasně. Je to skotská diva Maggie Reilly, pokud ji chcete nejen slyšet, ale i vidět naživo. Od pondělí ráno rozdáváme vstupenky na její koncert, který proběhne 28. října v pražském Lucerna Music Baru a dostanete je za jedinou správnou zodpovězenou otázku. A jestli vám něco uniklo, pak hledejte detaily na signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu. Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

zažila velký sportovní úspěch. České basketbalistky skončily druhé na domácím mistrovství světa, když až ve finále podlehly Američankám. Ale zpátky do přítomnosti. Dobré novinky přiletěly z Asie. Druhé kolo velkého turnaje Masters v Pekingu zvládla tenistka Marie Bouzková po výhře nad rozjetou Australankou Kimberly Birrellovou a dařilo se Jiřímu Léhečkovi. Ten ustál další těžkou bitvu v Tokiu a ve čtvrtfinále se pokusí zastavit senzační tažení paragajského kvalifikanta Adolfa Daniela Valeja, protože ten zatím na zmíněném turnaji už porazil španělskou kometu Rafaela Jodára a set nepovolil ani zkušenému Italovi Mateovi Berrettinovi. Tak bude to asi těžká práce pro Jirku Lhečku, držíme palce. No a vy se další aktuality nejenom ze sportu dozvíte v našich zprávách v celou, tedy už za 18 minut. Nenechte si je ujít a tohle jsou i Erasure.

0: éteru signálu dvojka Charles ID, 3,5 minuty chybí do 16. připravená, je tím pádem Lucka Koldová má pro vás nejnovější zprávy, no a v příští hodině opět to nejlepší, co se urodilo v osmdesátkách od Joe Cockera, Pet Shop Boys a nebo Double.
1: Signál rádio doprava.
0: Jak nám to jezdí teď? Aktuálně v Pardubicích máme nehodu v ulici Hlaváčové, kde se potkala dvě osobní auta, jinak je provoz klidný, víkendový, tak snad nám to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, zpravodajskou relaci vám ze studia Signál Rádia přináší Lucie Koldová. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku do poloviny příštího týdne, kdy mohou teploty dosahovat až ke 24 stupňům. Ve čtvrtek dorazí od severozápadu studená fronta a v dalších dnech se ochladí na 11 až 16 stupňů. Přidá se také déšť a přehánky. Čeští rejdaři přepravili za první pololetí po vnitrozemských vodních cestách 313 500 tun nákladu, meziročně o 74 500 tun méně. Pokles podle dopravců způsobují hlavně dlouhá období nesplavnosti. V Lotyšsku se dnes konají parlamentní volby. Očekává se, že navzdory vzestupu populistických a protestních stran pobaltská země potvrdí své proevropské a proukrajinské směřování, napsala agentura AFP.
0: Co se děje v regionu?
2: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna prohráli v utkání 7. extraligového kola s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech a připsali si tak 4. porážku v řadě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno. Foukat bude slabý proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19. Neděle bude jasná až polojasná. Ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, díky, já zanedlouho vás vezmu do Francie za jedním nelichotivým rychlostním rekordem. Moje jméno je Lukáš Bláha a doufám, že máte parádní sobotní odpoledne nejen díky babímu létu, ale i muzice z té správné dekády. Pecho Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál je to, co slyšíte. A dovedete si představit, že byste se v nějakém autě řídili běžným provozem rychlost přes 300 km za hodinu. Ve východní Francii to pro jednoho řidiče ze Švýcarska upalujícím sportákem nejmenovaného výrobce od P nebyl problém. 312 km na místo povolených 130 mu na místní dálnici naměřili četníci a jde tak o nejvyšší rychlost, kterou kdy strážci pořádku v zemi galského kohouta u nějakého motoristy zaznamenali. Francouzi mají teď na silnicích vůbec veselo, protože v Marseille zase zastavili luxusní SUV s rumunskou poznávací značkou, které budilo pozornost klikatou jízdou. Za volantem seděl 9letý chlapec v kraťasech, který sotva dosáhl na pedály. Na sedadle spolujezdce byl jeho 53letý otec, který jednou rukou držel na klíně další dítě a druhou pomáhal synovi řízení. Ach jo, tak ten asi nevyhraje titul Otec roku.

0: Cílená Migrant, za 3 minuty bude 4:30, máte ten správný víkendový signál a pak, když nás posloucháte přes DAB a tam nás teď jaksi naopak nemáte, je třeba přeskenovat váš digitální rádiový přijímač a přeuložit signál do předvolby. Změnili jsme totiž ID, tak aby se dalo přelaďovat mezi FM a DAB, tím pádem budeme hrát případně i v tunelech a nezmizí vám signál po vyjetí z pokrytí FM. A nepřijdete za pár chvil třeba o speciální 80-kový magneťák a hlavně vám nezamrzne úsměv na tváři, protože právě toho je dneska mezinárodní den. Tak pohodové, usměvavé odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem? A programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádia.

0: Víkendový signál vám zní v přijímačích a je tu slíbený magneťákový návrat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát do roku 1983 a když někdo v restauraci nebo baru bez váhání zaplatí účet, tak se mu říká jako tomuto zpěvákovi s guinejskými kořeny, tedy Grant. A ve Spojených státech, jak už to tak tehdy bývalo, mu hlavně video, často rotující na MTV, pomohlo k tomu, že šlo o jeden z největších hitů celého letopočtu 1983. Electric Avenue od Eddieho Granta.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na signálu Eddie Murphy, ano, tehdy nejen jako herec, ale i zpěvák. Jako taková pozvánka už na dnešní večer, kde vám takovéhle taneční bomby budeme hrát v 80s party úderem 19. hodiny. Ale teď máme v úzovkách teprve za minutu a 10 vteřin 5 odpoledne. Máme pro vás čerstvé zprávy, které nachystala Lucka Koldová a dál 80kové hity od Spandau Ballet, Boney M. nebo Nicka Kershawa.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to jezdí? Opatrní, teď buďte v Praze na Hornoměcholupské ulici, kde žil osobní auto, porazilo cyklistu, a obezřetní, buďte i na D1, 6. kilometr na výjezdu z hlavního města, kde leží roztrhané kusy pneumatik. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympózium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků sympózia. Od 6. října budou týden vystavené jejich šperky, které dříve vytvořili. V policejní pátrací databázi je aktuálně 3758 lidí, a to jak pohřešovaných, tak hledaných kvůli trestné činnosti. Většinu pohřešovaných se podaří najít během hodin či dnů. Některé případy ale zůstávají nevyřešené i 20 let. Na podzim navíc policisté častěji pátrají po lidech ztracených v lesích. Většinou jde o seniory. Američanka Christa Píková, která skončila v nemocnici po nezdařené středeční popravě smrtící injekcí v Tennessee, zůstává v bezvědomí a na přístrojích sdělili v pátek soudu její obhájci. Tato 50-letá žena byla k trestu smrti odsouzena před 30 lety, a to za vraždu spolužačky z Centra odborné přípravy.
0: Co se děje v regionu?
1: Stovky tuningových aut se včera večer sjeli na parkovišti u hypermarketu v pražských Čakovicích, kde policie kvůli předem avizovanému nelegálnímu srazu dohlížela na bezpečnost. Akce komplikovala automobilovou i veřejnou dopravu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 na hřišti druholigové Dukly Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil v 35. minutě z penalty gambijský útočník Lamin Jawo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude většinou jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 až 24 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Neděle bude jasná až polojasná, ráno výjimečně mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno a zataženo. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na horách 15 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme, Lucko, a 3 minuty po 17. hodině vás stále ještě zdraví Lukáš Blaha. Je mi ctí a hlavně bohumilům přeju ještě stále to nejlepší ke dnešním meninám a vás úplně všechny pozvu za malou chvíli na místo, kde by se vám mohlo hodně líbit. Tak si na to počkejte, tohle už je ovšem Nick Kershaw. Hezké pozdní sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Poctivá romantika v podání Spindle Billy za námi. Vy jste s víkendovým signálem a na jejich Moravy můžete zavítat nejen klasicky za vínem, ale taky do zajímavého muzea. Víc ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Doba burčáků si zaslouží pozvánku na Jižní Moravu. V Břeclavi najdou turisté zajímavé muzeum se sbírkou asi 30 000 předmětů. Městské muzeum a galerie Břeclav se soustředí především na lidovou kulturu Podluží a regionální historii a ve správě má hned několik objektů. V židovské synagoze si zájemci mohou prohlédnout expozici Židovská Břeclav, věnovanou historii židovství v okolí. Na zámečku v Pohansku pak sídlí expozice Velkomoravské Pohansko, která představuje život starých Slovanů v oblasti. Historie rodu Lichtensteinů je pak název stálé výstavy v Lichtensteinském domě, kde se návštěvníci dozví detaily o jednom z nejstarších rodů na Moravě. Muzeum pořádá krátkodobé výstavy a další tematické akce. Má také speciální program pro školy. A pokud si muzeum prohlédnete, nezapomeňte se zastavit v některém z místních sklepů. Dnešní počasí k tomu rozhodně vybízí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Minutu po půl šesté je s vámi Signál Radio. A naše fotbalisty čeká už dneska večer asi nejtěžší možná zkouška. I vzhledem k tomu, že španělská reprezentace píše mimořádnou sérii La Roja, jak se tamnímu národnímu mužstvu přezdívá, už 40 zápasů v řadě nepoznala porážku a vytvořila historickou šňůru, která potvrzuje její stabilitu síly napříč velkými zápasy. No a mě by zajímalo, jak to vidíte vy? Co myslíte? Uspějeme? Máme vůbec šanci uspět? Já si říkám, kdo jiný by to mohl zvládnout než náš nový španělský kouč Santi Denia, když ty lidi a ty hráče tamní poměrně dost dobře zná. Tak sám jsem zvědav, povíme si zítra víc. No a za chvilku si zahrajeme zase jak jinak než osmdesátky od Aby nebo Phila Collinse. Hezké stále ještě sobotní odpoledne.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

víkendového signálu proslula ulice v Londýně Baker Street Undercover, což se nám pěkně hodilo, dostanu se k tomu za chvíli, už jen minuta nás dělí od 6:45. Já už tak přepustím moderátorskou sesli tady u nás kolegovi Martinovi Hovorkovi, ten pro vás úderem 18. hodiny bude mít další díl našeho signálového hitparádového speciálu a tentokrát uslyšíte, co nejvíc frčelo právě ve staré dobré Anglii v polovině 80. Já jsem na to sám zvědav a nemůžu zapomenout, že pak o 60 minut později, tedy jakmile na hodinách bude 19, tak zase rozjedeme 5 plných 60 minutovek té nejlepší taneční muziky z 80. let. Tak si to všechno tady s námi užijte, no a nezapomínejte, že s láskou má svět naději. Přesně, jak o tom teď bude zpívat Petr Janů. Mějte se dobře a zítra odpoledne zase na signálu. Ahoj.

0: víkendovém metru signálu ještě těžká klasika od Bon Jovi Always. Už jen pár vteřin nás dělí od 18. hodiny, to znamená, že Lucka Koldová pro vás bude mít souhrn dnešních podstatných a důležitých zpráv za sobotu 3. října. No a potom už slíbený Martin Hovorka a jeho signály světových hitparád 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale ještě míříme naposledy dnes na tuzemské silnice, máme tam totiž dvě nehody, D10 v tuto chvíli, tak tam si dejte pozor na 17. kilometru ve směru na Prahu, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla a přímo v hlavním městě v ulici 5. května, tak tam došlo ke střetu dvou osobních aut. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál rádia i na vašich cestách.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál rádio, zprávy.
10: Hudba na chvíli stichla, aby zazněl přehled událostí. Příjemnou sobotu 3. října vám přeje Lucie Koldová. Lidem, kteří splní podmínky pro starobní důchod v listopadu nebo prosinci, může odklad penze na začátek příštího roku zvýšit měsíční důchod o stovky korun. Důvodem jsou výhodnější parametry výpočtu nových penzí od ledna. U lidí s vyššími příjmy může rozdíl přesáhnout i 1000 korun. A teď krátká provozní informace pro naše posluchače. Pokud máte signál rádio uložené v předvolbách DAB a nyní ho neslyšíte, je potřeba stanici znovu vyhledat v seznamu nebo spustit nové ladění. Poté stačí signál rádio znovu uložit do předvolby a příjem by měl opět fungovat bez problémů. V japonské Osace rychle přibývá mívalů, kteří se stále častěji objevují ve městě a působí problémy místním obyvatelům. V celém Japonsku zároveň způsobují v zemědělství škody za téměř 700 milionů jenů, tedy asi 95 milionů korun ročně, což je dvojnásobek oproti době před 10 lety.
1: Co se děje v regionu?
11: Pražský Smíchov čeká více než dvoutýdenní tramvajová výluka. Soupravy nepojedou mezi stanicemi na Knížecí a Smíchovským nádražím. Důvodem je instalace železničního mostu. Omezení odstartuje v sobotu 3. října a potrvá do neděle 18. října, kdyby se měl provoz obnovit krátce před půlnocí. Některé linky pojedou jinou trasou, jiné budou končit v náhradních zastávkách. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
10: Česká tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve 2. kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála po boji 6-1, 4-6 a 2-6. Na turnaji v Tokiu čelil obhájce titulu Carlos Alcaraz ve 2. kole 4 setbolům Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6, 6-1. Španělský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Šapovalov.
1: Signál rádio, počasí.
10: Zítřek bude jasný až polojasný. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy, během dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až večer oblačno až zataženo. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
12: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio, kde společně prosvištíme další hitparádový žebříček z 80. let. Ale než vám prozradím, do jakého roku se vrtneme dneska, tak zahájíme kvízíčkem. My si ten rok najdeme pomocí tří indicí. Tak v roce, který hledáme, se konala československá Spartakiáda, kterou také proslavila píseň Poupata od Michala Davida. Zároveň Michael Jackson a Lionel Richie napsali slavný charitativní single projektu USA for Africa, zpívalo se We Are the World a společnost Microsoft vydala svou první verzi operačního systému Windows. Windows jedničky to byly. Tak co to je za rok? 85. Takže pojďme zpátky do hudební historie o 41 let.
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
12: A já už tu mám pro vás nachystaný britský singlový žebříček, tak jak vypadal v říjnu 85. roku. A začínáme s kapelou Dire Straits, to znamená Mark Knopfler a písnička Money for Nothing. 10. místo před 41 lety, na týden přesně. V té písni hostuje jeden známý zpěvák. Jaký to je? Prozradím za malý moment. A ještě moje jméno, já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký poslech, Signál Rádia.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Záhody se dějí i v hudebním světě. Nejinak tomu bylo, když Dire Straits natáčeli album, a to na karibském ostrově Montserrat, když měl Mark Knopfler rozpracovanou tuto píseň Money for Nothing, tak prohlásil, že by se mu do té písně hodil hlas podobný Stingovi. A tam někdo ze štábu, nějaký produkční, mu odpověděl, ale teď Sting tu zrovna na tomto karibském ostrově tráví dovolenou a zrovna tamhle o kus dál jezdí na windsurfu. Mark Knopfler Stinga okamžitě pozval na večeři a také do studia. No a když si Sting poslechl rozpracované demo této písně, tak se mu to natolik líbilo, že na první dobrou to tam napálil, poslal to tam a písnička byla de facto hotová. Takže Sting je dokonce uveden jako spoluautor této písně, nicméně o finanční podíl na této písni nestál. Takovýhle to je sympaťák. Tak přátelé, to byla první zajímavost dnešních signálů světových hitparád. Jsme v britském singlovém žebříčku, tak jak vypadal na začátku října roku 1985 a nás tento okamžik čeká píseň, které trvalo 37 let, než se dostala na první místo britské singlové hitparády. Proč tomu tak bylo, prozradím za malý moment, možná tušíte, každopádně pojďme si říct, že toto je Kate Bush a její Running Up That Hill. Signál Rádio vám přeje hezký večer.

Tato píseň pochází z roku 1985, trvalo jí ovšem 37 let, než se dostala na vrchol britské singlové hitparády. Stalo se to v rámci nevídaného comebacku v roce 2022, co tato skladba zazněla v klíčové scéně seriálu Stranger Things a okamžitě se stala pak celosvětovým megahitem. Přepsala Guinnessovu knihu rekordů. Mimochodem Kate Bush, zpěvačka, která zpívá tuto píseň, tak toho prvního místa britské singlové hitparády dosáhla ve svých 63 letech a stala se vlastně nejstarší umělkyní na prvním místě UK chart, což je hitparáda, kterou si tu dneska projíždíme, ovšem ne ten žebříček z roku 2022, ale jsme v roce 1985, kdy v říjnu tohoto roku se tato skladba držela na sympatickém 9. místě. Tak co tam máme dál? Wow! Don't Stop the Dance. Tak to je Brian Ferry, který si na natáčení desky Boys and Girls pozval elitu. Davida Gilmoura z Pink Floyd, Neil Rogers z Chic a taky Marka Knopflera z Dire Straits. A pánové natočili i tuto píseň v této sestavě Don't Stop the Dance. Oni drnkali, Brian Ferry zpíval.

Ferry byl známý jako absolutní detailista. Na této písni pracoval tak dlouho a precizně, až se z nahrávání stal v hudebním světě mýtus. Každý tón, každý úder bicích musel dokonale ladit a já si myslím, že mu sedla i přezdívka nejstylovější muž popu. Zkrátka, tady ta písnička, to je prostě fascinující mix hudebního perfekcionismu. Za námi elegantní písnička Don't Stop the Dance a Brian Ferry, osmá nejúspěšnější písnička před 41 lety v britském singlovém žebříčku. My jsme dneska v 85. roce, asi největší událostí tohoto roku byl legendární koncert Live Aid, který odstartoval 13. července 85. roku, přesně v pravé poledne v Londýně na stadionu Wembley. Ovšem málo se ví, jaká písnička byla úplně první. Jaký byl ten starting hits? Jaký byl ten hudební otvírák? Tak jednalo se o tuto skladbu od britské kapely Status Quo. Rockin' All Over the World.

0: Status Quo se nesmazatelně zapsali do hudební historie jako úplně první kapela, která vystoupila na stadionu Wembley v Londýně a otevřela legendární koncert Live Aid 13. července 85. roku. K tomuto slavnému okamžiku se samozřejmě pojí i několik zajímavostí. Ten start byl de facto dokonalý, protože koncert oficiálně zahájil princ Charles a princezna Diana. Pak hned nastoupili Status Quo. Bylo to ve 12.02, kdy přišli na pódium po dvouminutovém speechi proslovu právě Diany a Charlese. No a ten energický kytarový riff té písně, kterou jste slyšeli, tak dostal během vteřiny do varu 72 tisíc diváků na stadionu a naladil atmosféru pro celý zbytek dne. Jinak byly tam jisté problémy se zvukem, přestože šlo o triumfální úvod, tak vystoupení provázely technické potíže, jelikož první minutu televizního přenosu diváci u obrazovek na celém světě neslyšeli zvuk správně kvůli špatně zapojenému kabelu u mixážního pultu televizní stanice BBC. Již i takovýhle velikáni dokážou prostě udělat chybku, ale vyřešeno a pak už to hrálo celý odpoledne a celý večer. Takže přátelé, to byla vzpomínka na stadion Wembley na 85. rok, kdy proběhlo Live Aid, a my se vracíme do britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 85, a jdeme na 7. místo, kde byla Madonna s písničkou, která vznikla ve skromných podmínkách, ale stala se jednou z nejúspěšnějších skladeb kariéry Madony. Co pak to je za hit?
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.
0: Wow, Into the Groove a Madonna Inspiration. Signál Rádio hraje 80. Ty nejlepší, tak come on, pojďme zpívat, pojďme tančit, hezký večer.

Na Signál rádiu písnička, kterou Madonna složila společně se svým tehdejším přítelem a hudebníkem Stephenem Brayem. Ovšem neměla v plánu jí zpívat sama, chtěla jí věnovat nějaké začínající zpěvačce, ale Madonna si na poslední chvíli uvědomila potenciál této písně, tak si ji nechala a de facto ze skladby Into the Groove se stal jeden z největších hitů Madony. Tak, my jsme dneska v 85. roce, hrajeme si 10 největších hitů britského singlového žebříčku a v tom 85. roce se samozřejmě konal koncert Live Aid. Víme. Jo? A my se k němu tak jako různě vracíme, vzpomínky a tak dále, pikantérie. Teď nás totiž v tom britském singlovém žebříčku z 85. roku čeká skladba Drive od kapely Cars. A tady ta kapela vystoupila na koncertu Live Aid, ale ne ve Wembley, nýbrž ve Philadelphii. A oni měli ve svém setlistu zahrát 4 písně. Ovšem skladbu Drive, jejich největší hit, paradoxně vynechali. Přesto se stala hymnou celého koncertu, protože irský zpěvák a organizátor Live Aid Bob Geldof jí vybral tuto skladbu jako podbarvení pro šokující dokumentární video BBC o hladomoru v Etiopii, které se promítalo na obřích obrazovkách na stadionech a v televizním přenosu. Ten kontrast mezi nádhernou melodií a drásajícími záběry umírajících dětí byl tak silný, že většina diváků na stadionu i u obrazovek propukla v pláč. Po odvysílání tohoto klipu se okamžitě zdesetinásobila rychlost finančních darů na konto Live Aid. Mimochodem, vybrané peníze zachránily tisíce životů a proto je tento moment považován za nejsložitější, ale nejefektivnější okamžik celé akce. A tady ta píseň. Tady ta skladba, která to video tak krásně, v uvozovkách krásně podbarvila. Takže skupina Cars a písnička Drive, která se na začátku října roku 1985 umístila ve Velké Británii na 6. místě. Ať se vám Signál Rádio příjemně poslouchá.

0: Skupina Cars, jejím hlavním mozkem, textařem a frontmanem byl Rick Ocasek. Měl mimochodem české kořeny, jeho dědeček pocházel z Čech. Ovšem Rick cítil, že pro tuto jemnou baladu nemá ten správný hlas. Zpěv proto přenechal baskytaristovi kapely, kterým byl Benjamin Orr. A Orův sametový a emotivní hlas udělal z této písně celosvětový klenot. Tak je to i píseň, která zazněla na té hudební show Live Aid v červenci 85. roku. A my jsme se už bavili o tom, jak celé Live Aid odstartovalo na stadionu ve Wembley, ale pojďme si říct, jak to celé také skončilo ve večerních hodinách. Oni vlastně ty koncerty byly dva. Jeden probíhal ve Wembley, to byla Británie, a pak samozřejmě ten druhý koncert ve Filadelfii ve Spojených státech na stadionu JFK. Zatímco britské finále obstarala ta hymna Do They Know It's Christmas, do které se zapojili ti největší hvězdy, které byly tenkrát ve Velké Británii, jako David Bowie, Elton John, George Michael, Bono, Queen, Paul McCartney a tak dále. Tak v Americe tam zakončili monumentálně hitem We Are The World od projektu USA for Africa, na kterém se podíleli Madonna, Mick Jagger, Lionel Richie, Tina Turner, Eric Clapton nebo Bob Dylan. Takže oba dva ty koncerty měly hvězdné finále v podobě několika hvězd na pódiu a pokud bychom jako brali úplně poslední vteřiny celého globálního přenosu Live Aid, tak definitivně poslední zaspívanou písní byla We Are The World ve Filadelfii, protože ten koncert ve Filadelfii končil později než ta londýnská verze. Tak asi píseň, ne, že bychom si pustili. Že bychom si to dali. Tady je píseň, u které bychom se měli chytnout za srdíčko, protože tato skladba, to je doják. USA for Africa a skladba We Are The World právě teď na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Skvělá, nádherná písnička We Are The World, We Are The Children, USA for Africa. Když tohle znělo naživo na stadionu ve Filadelfii, tak dokonce na pódium přišla i herečka, zpěvačka Cher, která se tam nečekaně objevila a vlastně původně vůbec neměla vystupovat v rámci Live Aid. Prostě já to vidím úplně jasně. Koncert začal, Cher seděla doma u televize, říkala, počkej, tam bych asi měla být. Takže se rychle zvedla, přijela do Filadelfie a hnedka na pódium šup a byla tam. No nic, tak jsme zazpomínali na tuto ohromnou hudební událost roku 1985 a před námi tady na Signál Rádiu ještě 5 největších hitů britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 85, tedy před 41 lety. Co nás čeká? Namátkou třeba Baltimora nebo Stevie Wonder, ale ze všeho nejdřív, a to se dozvíte za malý moment.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A už nám to hraje nádherná písnička. Zpěvačka Chrissy Hynde, která v tomto hitu svým hlasem nádherně doplňuje kapelu UB40. I got you.

Skupina UB40 tímto hitem zachránila kariéru zpěvačce Chrissy Hynde. Ta spolupráce rozhodně nevznikla náhodou, protože na samém začátku kariéry kapely UB40, to byly

0: špičce hitparád. V tomto případě v říjnu 85 se tato písnička v rámci britského singlového žebříčku dostala až na 5. místo.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A my jedeme dál, protože ze 4. místa britského singlového žebříčku se hlásí Tarzan Boy. Na týden přesně před 41 lety bodovala v hitparádách také Baltimora. Tak já věřím, že si teďka zaspíváte to. Oh.

Tato píseň by mohla mít klidně přezdívku Tajemství playbacku, protože zpěvák, který to naspíval, tak rozhodně není tváří celého projektu. Tím mužem ve videoklipu a tím tanečníkem, který běhal po pódiu, držel mikrofon a dělal, že zpívá, tak to je irský rodák Jimmy Shane. Ovšem skutečnost je taková, že celou píseň naspíval úplně někdo jiný, jakýsi Ital. Tak za námi projekt Baltimora, čtvrtá nejúspěšnější písnička před 41 lety. A já si myslím, že nejvyšší čas vám také prozradit, co nás čeká za týden tady na Signál Rádiu. Další díl Signálu světový hitparád opět za 7 dnů. Neříkám, že dneska končíme, ještě nás čeká třetí, druhé a první místo, ale teď bych vám rád dal takovou ochutnávku z dalšího dílu, kdy omrkneme hitparádu z roku 1986 a povíme si, jakých 10 největších hitů bodovalo v říjnu 86 v Kanadě. A jednou z těch písní budou Eurythmics, Thorn in My Side. Tak pojď.

0: Za týden v signálech světových hitparád také pár slov a zajímavostí o kapele Eurythmics, na jakém místě se ve skutečnosti tato skladba umístila v 86. roce, tak to si povíme přesně za týden. Důležité dodat, kdy se vysílají signály světových hitparád, tak je to vždycky v sobotu po 18. hodině, anebo si nenechte ujít středeční reprízu, která startuje v 21 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A teď už jdeme tančit, protože se Stevie Wonderem to ani jinak nejde. Vy se dobře zaposlouchejte do této písně Part-Time Lover, protože já vám za malý moment prozradím, jaká hvězdná jména se objevují ve vokálech vedle Stevieho Wondera. Takže Part-Time Lover, Signál Radio.

Wow! My už jsme prakticky na bedně, protože tohleto je třetí místo britského singlového žebříčku. Na týden přesně před 41 lety Stevie Wonder a písnička Part-Time Lover. A ačkoliv je písnička prezentovaná jako solová, tak Stevie si do studia pozval neuvěřitelně silnou sestavu doprovodných zpěváků. Vokály tam zpívá třeba R&B legenda Luther Vandross, také hlavní zpěvák slavné skupiny Edwin and Fire Philip Bailey a dokonce se v této písni objevila i uznávaná zpěvačka a shodou okolností Wonderova první ex-manželka, se kterou se ale rozešel v dobrém a dál společně spolupracovali, Syreta Wright. Tak tahle silná sestava se objevila v písničce Part-Time Lover a my jedeme dál, protože teď si dáme jeden z nejenergičtějších hitů 80. let. Toto je Bonnie Tyler, která nás bohužel letos na začátku prázdnin opustila. Dáme si myslím, že jako jednu z nejrychlejších písniček 80. To nahrávání bylo tak energické, že Bonnie málem skolabovala. Ale písnička je to neuvěřitelná. Posloucháte Signál Radio.

0: Možná si dokonce i vybavujete videoklip, který se natáčel. Představte si to na okraji Grand Canyonu. Tak to je Bonnie Tyler a druhá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. Holding Out for a Hero. Přátelé, ten chraplák tý Bonnie Tyler, to je taková nádhera, to je pastva pro uši.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Britský hudební žebříček z 85. roku jsme si tu dneska prosvištili, ale taky jsme se několikrát zastavili u toho fenomenálního koncertu Live Aid, který proběhl o prázdninách roku 85. A my se ještě jednou vrátíme k této hudební show, protože na prvním místě v říjnu 85 se umístila skladba Dancing in the Streets od Davida Bowieho a Micka Jaggera, což je skladba, která vznikla speciálně pro ten megakoncert Live Aid. A dokonce toho organizátora Boba Geldofa to napadlo jenom pár dnů před samotným koncertem, že by Jagger a Bowie spolu mohli mít píseň. Takže pánové ji rychle natočili ve studiu. Na druhý pokus se jim to podařilo natočit, pak rychle dotočili videoklip a de facto běželi na pódium to odspívat. Ha! Takže přátelé, David Bowie a Mick Jagger, Dancing in the Streets, což je nejúspěšnější písnička měsíce října 85. roku. Tady je Signál Radio, kde hrajeme ty největší hity osmdesátek. Já jsem Martin Hovorka a budu se u této hudební show těšit opět za týden. Hezký večer!

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
0: 80s Party Signál Rádia.

0: Signál rádio.
1: Signál rádio. Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.